hlasy najgulemice rádiu chytuje v Plovdiv na stociálují 4 s Maroon 5 i Heroin. Z 4 na dolu do number 7. V sextete posoke, no z dve pozícii se premestvať Marshmallow i Thomas Rhett, zastávajky na miastu 6. Vreme je The Where We Go.